Rádio Hana Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: Melodický rok? To je Skyrock.
1: Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem rádiu další reklamní rozhovor startuje právě teď. Je mladá, talentovaná, ambiciozní, slyšíte ji ve znělkách i předělech našeho vysílání. Hraje divadlo, zpívá s kapelou For Good a zdá se, že si plní všechny své sny. Na telefonu vítáme olomouckou herečku a zpěvačku, naši kamarádku Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
2: Ahoj Luky, zdravím posluchače.
1: Můžeme mít pocit, že žiješ vysněný život. Je to opravdu taková pohoda?
2: Je to náročné, pohoda to úplně jako vždycky není, ale žiju si svůj sen. Jsem vděčná za to, že se mi daří plnit své sny.
1: My si voláme i proto, že s kapelou For Good představujete nový single a videoklip Světlo a stíny. Co vás inspirovalo právě k téhleté písničce a co bys o ní chtěla prozradit?
2: Videoklip Světlo a stíny, samotný nápad z toho to zasadit do toho retra do 60. let, do staré československé televize, do vysílání, to byl nápad našeho producenta Borise Karlova, který byl zároveň i režisérem. To je takový můj protest song, je to ta chvíle, kdy se člověk rozhodne být sám sebou, neposlouchat to, jak by měl žít, všechno dělat podle ostatních, hlavně aby byli ostatní spokojení.
1: Všem našim posluchačům doporučujeme, aby si našli na internetu Natálii Tichánkovou For Good videoklip Světlo a stíny. Já když jsem to viděl poprvé, úplně jsem měl skutečně pocit, že jsme se přepli do té televizní estrády ze 60. let. Co bylo při tom natáčení nejnáročnější?
2: To byla nesmírná zábava, takže asi nic, my to strašně užíváme. A teď, když se na to díváme, tak nás to nesmírně baví, stejně jak tanečník Petr Popov, který tam je trošku znázorněním každého z nás, každého, kdo se rozhodne prostě urvat těm konvencím a dělat si to prostě po svém.

0: Vydáte Světlo a stíny na klasické gramofonové desce.
1: Celé album Světlo a stíny je trošku zasazené do těch 60. let. Já jsem svoje party pěvecké zpívala na mikrofon z 56. od Ellie Fitzgerald. V té rychlosti těch streamovacích služeb prostě myslím si, že tohle má svoje kouzlo.
0: A to nejlepší je, že my, posluchači, fanoušci se na té desce můžeme podílet, můžeme na tom mít svůj finanční podíl.
1: Na Hit Hitu nabízíme právě odměny, kde si můžete koupit nějakou odměnu. Máme tam třeba hudební lekci s někým z nás, nebo akustický koncert a tak dále, nebo jenom poděkování. Takže zkrátka na Hit Hitu, když si zadáte prostě projekt Natálie Tichánková Světlo a stíny na vinilu, tak nás tam najdete.
0: Naším hostem byla Natálie Tichánková, olomoucká herečka a jeden z hlasů našeho vysílání a také zpěvačka kapely For Good. Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať má nový single Světlo a stíny spoustu fanoušků. Naslyšenou.
1: Děkuji moc, ahoj.
0: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme za dalšími hity.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Rádio Hana, Skyrock.
2: Skyrock.
4: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
5: Infoservis vysíláme na Skyrocku během dne každou celou.
4: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
5: Zprávy na Skyrocku hned po celé.
4: Tak nás laďte dál.
2: Skyrock, Skyrock, Skyrock.
3: Melodický rok, to je Skyrock.
2: Skyrock. Mm-hmm.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 8. srpen na Skyroku. Romantikou v technice začínáme u vzducholodí v roce 1929.
2: Odstartoval Graf Zeppelin na cestu kolem světa. Necelých 237 metrů dlouhá vzducholoď odstartovala ze vzdušného přístavu ve státě New Jersey.
1: Smutná zastávka je u nehody ve Studence 8. srpna 2008.
3: Náraz osobního vlaku do spadlé konstrukce mostu si tehdy vyžádal 8 lidských životů a na 90 zraněných cestujících. Dodnes není jasné, kdo je za nehodu zodpovědný. Policie obvinila dva inženýry z firmy, která měla manipulaci s mostní konstrukcí na starosti.
1: Divokou rvačkou pokračujeme po zkráceném koncertu Metallica a Guns N' Roses v Montrealu 8. srpna 1992. Jamesa Hetfielda tehdy popálila v půli představení pyrotechnika a Axl Rose se brzy po začátku vystoupení odporučil z jeviště kvůli problémům s hlasem. Fanoušci si pak vyvíjejí vztek v ulicích. Na závěr něco příjemného. K narozeninám blahopřejeme Davidu Evansovi. Kdo to je? The Edge, kytarová ikona U2, je ročník 1961. Zítra přinášíme další perličky, nenechte si je ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
4: Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
9: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské Svatova Vřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympik. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.

Rádio Hana Skyrock. Muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem rádiu další reklamní rozhovor startuje právě teď. Je mladá, talentovaná, ambiciozní, slyšíte ji ve znělkách i předělech našeho vysílání. Hraje divadlo, zpívá s kapelou For Good a zdá se, že si plní všechny své sny. Na telefonu vítáme olomouckou herečku a zpěvačku, naši kamarádku Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
2: Ahoj Luky, zdravím posluchače.
1: Můžeme mít pocit, že žiješ vysněný život. Je to opravdu taková pohoda?
2: Je to náročné, pohoda to úplně jako vždycky není, ale žiju si svůj sen. Jsem vděčná za to, že se mi daří plnit své sny.
1: My si voláme i proto, že s kapelou For Good představujete nový single a videoklip Světlo a stíny. Co vás inspirovalo právě k téhleté písničce a co bys o ní chtěla prozradit?
2: Videoklip Světlo a stíny, samotný nápad toho to zasadit do toho retra do 60. let, do staré československé televize, do vysílání, to byl nápad našeho producenta Borise Karlova, který byl zároveň i režisérem. To je takový můj protest song, je to ta chvíle, kdy se člověk rozhodne být sám sebou, neposlouchat to, jak by měl žít, všechno dělat podle ostatních, hlavně aby byli ostatní spokojení.
1: Všem našim posluchačům doporučujeme, aby si našli na internetu Natálii Tichánkovou For Good videoklip Světlo a stíny. Já když jsem to viděl poprvé, úplně jsem měl skutečně pocit, že jsme se přepli do té televizní estrády ze 60. let. Co bylo při tom natáčení nejnáročnější?
2: To byla nesmírná zábava, takže asi nic, my to strašně užíváme. A teď, když se na to díváme, tak nás to nesmírně baví, stejně jak tanečník Petr Popov, který tam je trošku

0: sdílet, můžeme na tom mít svůj finanční podíl.
1: Na HitHitu nabízíme právě odměny, kde si můžete koupit nějakou odměnu. Máme tam třeba hudební lekci s někým z nás, nebo akustický koncert a tak dále, nebo jenom poděkování. Takže zkrátka na HitHitu, když si zadáte prostě projekt Natálie Tichánková Světlo a stíny na vinilu, tak nás tam najdete.
0: Naším hostem byla Natálie Tichánková, olomoucká herečka a jeden z hlasů našeho vysílání a také zpěvačka kapely For Good. Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať má nový single Světlo a stíny spoustu fanoušků. Naslyšenou.
1: Děkuji moc, ahoj.
0: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme za dalšími hity.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
2: Skyrock.
4: Ráno na Skyrocku.

0: Budějovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?
1: Skyrock. Skyrock.
0: Dobré ráno. Na Skyrocku snídáte s nejlepším rokovým výběrem. Také po 7. hodině chystáme další pecky. Užijte si rokové ráno.
1: Skyrock. Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jdeme na další zprávy. S dětmi můžeme v Uničově častěji navštěvovat dopravní hřiště v parku. Do konce srpna tu má rozšířenou otevírací dobu. Vedle víkendů se mohou děti v Uničově učit pravidla dopravního provozu taky v úterý a ve čtvrtek.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Dva stánky z náměstí v Mohelnici zmizí. Jak píše mohelnický zpravodaj, narušovali architektonickou koncepci centra. Radnice jeden nevyužitý stánek odstraní úplně a druhý nahradí novou stavbou vyhovující stylu města. Zásadní proměnou projde řeka Desná v Rapotíně na Šumpersku. Mrzké úpravy mají ustálit její tok a obnovit průtočnost. Stavbaři umístí do vybraných úseků koryta 34 stabilizačních pásů. Píše o tom web Rapotín.cz. Bourání začíná. Demoliční firma se pustila do vyhořelé výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Musí se odstranit do půlky prosince. K bourání se využívá především obří demoliční bagr. Co dělá?
3: Ten stokilový demoliční stroj s tím ramenem prostě s tou výškou na 42 metrů prostě začne těma hydraulickýma nůžkama se střihávat z té jižní části postupně z vrchu dolů jednotlivé patra.
2: Říká ke způsobu bourání vyhořelé budovy ve Zlíně zástupce majitele budovy Marcel Schmidt.
0: Sport.
2: Fotbalová Sigma Olomouc dlouhodobě scháněla hráče na levou stranu obrany a už ho má, potvrdila příchod rychlého švédského obránce Antona Ekerota. Je historicky prvním švédským hráčem v Sigmě.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme jasno až polojasno. Nejvyšší teploty vyšplhají k 24 až 28 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam rtuť teploměru vystoupá k 21. Vítr bude foukat slabý. Prostě ideální počasí na to vyrazit k vodě. Na Hané se navíc ani nemusíme vyloženě bát, že nás tam poštípou komáři. Jejich aktivita je totiž nepatrná až mírná.
5: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač www.skyrock.cz.
0: Posloucháte Skyrock.

played the clown. When down he fell.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Na Bruntálsku na 91,8 FM.

0: zprávy pro dnešní den.
1: Berani, je léto, tak si vyhoďte z kopítka. Bíci, vás vždycky potkáme s úsměvem a nad věcí. Blíženci, zkuste vypnout mobil, počítač i sebe. Raci, víte, že v jednoduchosti je síla. Lvi, pokud chcete zhubnout, zakažte si večerní přejídání. Pany, vy si pěkně v klidu, urovnejte své myšlenky. Váhy, o tomto víkendu dokonale zregenerujete. Štíři, rozmazlujte se a myslete pozitivně. Střelci, možná by to chtělo nějakou dobrodružnou zábavu. Kozorozi, buďte víc s rodinou. Vodnáři, stíháte všechno, co si naplánujete. A co my ryby? Jsme docela šikulky, protože vymyslíme aktivitu, která nás nebude stát ani kačku.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyroku.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
8: Pro šmejdi Zlín s Baťapasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťapas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťapas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Letní servis na Skyroku.
1: Letos v létě to dobře známe. Tropy, vedra. A kdo nemá doma klimu, cítí se jako v sauně. Tady jsou top 4 tipy, jak to změnit a schladit naše rozpálené byty. Přes den zatáhněte žaluzie nebo závěsy hlavně na straně, kam svítí slunce. A větrejme buď brzy ráno, nebo večer. V kuchyni zbytečně nevařme, nepečme, nerozpalujme sporáky ani trouby. Pokud máte ventilátor, postavte před něj misku s ledem anebo zmraženou pedláhev. Vzduch bude potom působit příjemně chladněji. A za čtvrté, zajďte do obchodu koupit mobilní klimu. Pořídit se dá od 5000 korun, nebo si objednejte klasickou klimatizaci. U normálního bytu jsme někde kolem 30-40 tisíc. Teď už víme, jak doma zvládnout prázdninová vedra. Neupečte se a nechejte se osvěžovat vaším letním rádiem.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
2: Skyrock. Milujeme rock. Milujeme rock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Připravili jsme si pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Co nového okolo vody v Olomouci? Pravidelnou technologickou odstávkou prochází plavecký stadion v Olomouci. Během této doby je krytý bazén, včetně sauny, uzavřen. A znovu se otevře v pondělí 17. srpna. Letní areál plaveckého stadionu zůstává v provozu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Před očima se nám promění přerovská místní část Lísky. Radnice aktuálně hledá stavební firmu, která se postará o celou úpravu a zkvalitnění zdejšího veřejného prostoru.
2: V rámci stavebních prací vzniknou nové chodníky v zeleném pásu mezi místními komunikacemi a rodinnými domy. Úpravami projdou také plochy v okolí pomníku a zvonice. Veřejné osvětlení bude doplněno a modernizováno tak, aby odpovídalo současným technickým normám. Nově budou instalovány také parkové lavičky, lavice se stolem, odpadkové koše, stojany na kola a informační tabule.
1: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Úhlednější ulice v Kroměříži. Radnice nechá ohradit některá stanoviště kontejnerů ve městě a v místní části Vážany k zamezení roznášení odpadu větrem. Zástěny zakryjí hnízda tam, kde nelze vytvořit podzemní kontejnery.
3: Sport. Přidáváme ještě aktuální sport. Mezinárodní volejbalová federace rozhodla o návratu Ruska do mezinárodních soutěží. U pořadatelů mužského mistrovství světa 2027 však narazila. Polsko dalo jednoznačně najevo, že ruským reprezentantům neudělí víza pro vstup do země. Polský volejbalový svaz i vláda to zdůvodnili morálními principy a pokračující ruskou agresí na Ukrajině. Ruská strana následně oznámila, že se ze šampionátu dobrovolně odhlašuje, přičemž krok zdůvodnila obavami o bezpečnost hráčů a odmítnutím politických her. Tolik víkendové zprávy, přidávám počasí a dopravu, buďte s námi.
0: Počasí.
3: Dnes si od úplného horka na chviličku oddychneme. Teploty se vešplhají na velmi příjemných 24 až 28 stupňů, takže se neuvaříte ani na procházce, ani ve frontě na klobásku na hřišti. Srážky nehrozí a do historického rekordu 36,8 z roku 2015 budeme mít dneska dost daleko. Víme, jak bude. Sobota i víkend skoro jasný až polojasný, teploty 26 až 30 stupňů.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
3: Zdravíme za volant, pozor u zubří, záchranné práce po nehodě osobáku. Hasiči i záchranáři na místě. Na dálnici D1, kilometr 215, nás čeká zdržení, tady stojí porouchaný kamion. Dejte si pozor ještě na hlídky, měří se u Velkého Opatovce, v Kroměříži na Kojetínské a taky na trase z Vážan na Tlumačov. Dobře dojeďte.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je sobota 8. srpna, dneska je Mňau den, vysvětlím za chvilku. Seznam oslavenců je nabitý, svíčky na dortu sfoukává tenisový majstro Roger Federer, Oscarová legenda Dustin Hoffman, kanadský krasavec Shawn Mendes nebo kytarový virtuos Štěpán Rak. Slavíme i lokálně u nás, narozeniny má olomoucká házenkářská legenda a čtyřnásobný nejlepší házenkář České republiky David Juříček a taky elitní daňový poradce Richard Sokol. Pánové, všechno nejlepší. Na závěr ještě perlička. V tento den v roce 1963 došlo v Anglii k velké slavné velké vlakové loupeži. Pamatujete, gang 15 chlapíků z poštovního vlaku ukořistil 2,5 milionu liber v malých bankovkách. Ať už slavíte svátek nebo narozeniny, užijte si den naplno, legálně a v naprosté pohodě. Svátek má dneska Soběslav a Mňau den připomíná oficiální Mezinárodní den koček. Je sobota 8. srpna. Kalendárium.
2: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
7: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
6: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.

0: programy na více než 30 výkonných vysílačích.
1: Největší hity 80. a 90. let
0: plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1
1: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarý.

0: kromě současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, že naše rádio můžete poslouchat doma, v práci, za volantem nebo taky na letecké dovolené u moře. Ano, leteckým dovoleným se věnujeme v našem prázdninovém speciálu Pas anebo občanka. A které suvenýry nám mohou po návratu pokazit radost z dovolené? I to jsou témata, které teď probereme s Kateřinou Pustějovskou z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Těšíme se na leteckou dovolenou. Otázka zní, kdy potřebujeme na letišti mít cestovní pas a kdy nám stačí jen obyčejná občanka.
2: Pokud cestujete v rámci Evropské unie, tak stačí občanský průkaz. Jakmile ale letíte mimo Evropskou unii nebo schengenský prostor, potřebujete už cestovní pas. Je důležité si tuto informaci ověřit už před cestou, protože každá destinace má svá pravidla. Velmi důležitá je platnost dokladů. Některé země vyžadují, aby byl pas platný ještě několik měsíců po návratu, takže nestačí, že platí po dobu dovolené.
1: Každá dovolená jednou skončí. A potom nasedneme zpátky do letadla a letíme domů. A člověk by mohl mít potřebu si z té dovolené sebou něco vzít. Třeba mušle, korály, písek, kamínky, oblásky. Na co si dát pozor při návratu ze zahraničí? Co si raději do kufru nepřibalovat? Co může způsobit problémy?
2: Určitě je dobré myslet na to, co si ze své dovolené vezete zpět. Zejména potraviny, alkohol, tabák mají své různé omezení. Další věc, na kterou je potřeba si dát pozor, je přesně tak, jak říkáte, mušle, korály nebo výrobky z chráněných živočichů. Ne všechno, co si můžete koupit na dovolené, si můžete legálně přivést domů. Platí vždy to, že pokud si nejste jistí, je lepší si to předem ověřit.
1: No, nejenom, že bychom potom mohli mít problémy na letišti, ale také s letišní policií.
2: Přesně tak.
1: Děkujeme za další užitečné tipy. Přejeme šťastnou cestu všem dovolenkářům s Kateřinou Pustějovskou z letiště Ostrava. Dnes vysílá s námi. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.

0: Skyrock. Další rocková hodina je za námi a také po deváté pro vás na Skyrocku máme nejlepší rockový výběr. Teď víkendový infoservis, počasí a doprava. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u zpráv. Kdo jezdí vlakem mezi Olomoucí a Senicí na Hané? Nyní je tu výluka. Vlaky tu nebudou jezdit až do 18. srpna. Provoz tu zajistí náhradní autobusová doprava podle výlukového řádu. Podrobně na webu ČD.cz.
2: Vlaky v úseku Senice na Hané, Kostelec na Hané, Prostějov, hlavní nádraží pojedou bez omezení. Informace k výluce, včetně výlukového jízdního řádu, jsou k dispozici na webu Českých drah a také v aplikaci Můj vlak. Výlukové jízdní řády budou zveřejněny také ve všech dotčených stanicích a zastávkách.
1: Doplňuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Řidiči, po novém už jezdíme na Šumpersku. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že skončila oprava úseku silnice 11 mezi Olšany a Vyšehořím. Silničáři tu od června opravovali rozsáhlé trhliny po dlouhodobém dopravním zatížení. Nicméně dále na silnici 11 na severu Olomouckého kraje se ještě pracuje. Dělníci na místě ještě dokončují drobnosti, už tedy převážně bez omezení provozu této silnice vedoucí dále na Králíky. Rekonstrukce vyšla na skoro 26 milionů korun.
3: Sport. Nejlepší česká plavkyně Bára Simanová se po dlouhé pauze zaviněné zdravotními potížemi vrací na scénu. Chystá se na mistrovství Evropy v Paříži. Naše reprezentantka bude obhajovat dvě zlaté medaile z Bělehradu, tentokrát však bude čelit výrazně silnější konkurenci. Jejím hlavním cílem je posunout své osobní maximum na 200 volným způsobem pod hranici 1,55. V Paříži čeká náročný program, včetně stovky králu, motýlka a štafety, přičemž v hledišti podpoří i její partner, čerstvý mistr světa v šermu Aleksandr Šupenič. Tolik víkendové zprávy, máme i počasí a dopravu, tak poslouchejte dál.
0: Počasí.
3: Víkend nám namíchá přímo ideální drink na obloze. Sluníčko, mírný vánek, pohodových 27 až 30 stupňů Celsia, žádné brutální tropy, žádné deštníky. A jen tak pro představu, v roce 1833 naměřili v tento den pouhých 8,9 stupně. Kraťa si natáhnout, úsměv nahodit a hurá ven. Víme, jak bude, víkend slunečný, teploty do 30 stupňů.
0: Doprava.
3: Jednička, kilometr 265 ve směru na Ostravu, odstavený osobák. Problémy jsou taky u Zubří na Vsetínsku, kde po havárii osobního auta probíhá vyšetřování nehody. Policejní hlídky hlásíte v Hranicích, při průjezdu D1 u Přerova, přímo u odstaveného auta, a v Kroměříži stojí na Chropínské. Dobře, dojeďte taky v sobotu.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Na Hranicku na 103,1 FM.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 8. srpen na Skyroku. Romantikou v technice začínáme u vzducholodí v roce 1929.
2: Odstartoval Graf Zeppelin na cestu kolem světa. Necelých 237 metrů dlouhá vzducholoď odstartovala ze vzdušného přístavu ve státě New Jersey.
1: Smutná zastávka je u nehody ve Studence 8. srpna 2008.
3: Náraz osobního vlaku do spadlé konstrukce mostu si tehdy vyžádal 8 lidských životů a na 90 zraněných cestujících. Dodnes není jasné, kdo je za nehodu zodpovědný. Policie obvinila dva inženýry z firmy, která měla manipulaci s mostní konstrukcí na starosti.
1: Divokou rvačkou pokračujeme po zkráceném koncertu Metallica a Guns N' Roses v Montrealu 8. srpna 1992. Jamesa Hetfielda tehdy popálila v půli představení pyrotechnika a Axl Rose se brzy po začátku vystoupení odporučil z jeviště kvůli problémům s hlasem. Fanoušci si pak vyvíjejí vztek v ulicích. Na závěr něco příjemného. K narozeninám blahopřejeme Davidu Evansovi. Kdo to je? The Edge, kytarová ikona U2, je ročník 1961. Zítra přinášíme další perličky, nenechte si je ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
5: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
6: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
8: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
9: Svatovavřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatovavřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
10: Skyrock.

0: Skyrock uvádí Hanácky čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Není snad světová strana, z které by přes Hanou nebyl vidět svatý kopeček. Je málo takových, kteří tam ještě nebyli, ale my vás tentokrát vymem na špacír po naočné stezce svatý kopeček. Můžete si vybrat, jestli to dáte z kopečka kolem zoologické do centra Radíkova nebo obráceně. Na oba dva konce se dostanete busem od olomouckého Hlaváko. Značená trasa má pár kroků přes 7 kiláků a provede vás kolem stodánky Jiřího Volkra, klášterní zřícenine Kartolska nebo Radíkovské přehrade. Cestou lesama kolem svatého kopečka se dozvíte něco o místní přírodě a historii. Ještě před té příležitosti zabrousíte aj za zvířátkama nebo k poutní katedrále, je na vás. Ale špacír po naočné stezce svaté kopeček vám půjde k doho.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácky čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Skyrocku.
2: Skyrock. Skyrock.

0: Hezké víkendové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině. Teď vysíláme infoservis s počasím i dopravou. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Informace pro vás, ať máte přehled. Zavítáme do Olomouce. Agáve vykvetla v kaktusovém skleníku výstaviště Flora. Exotická rostlina vykvete jen jednou po několika desítkách let a pak odumře. Ještě stále květ můžeme spatřit. Podívaná potrvá asi do půlky srpna.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Co nového vznikne ve Svitavách? Obyvatelé o tom rozhodli ve sdíleném rozpočtu. U volejbalových kurtů vznikne nová venkovní posilovna a na stadionu veřejné volejbalové hřiště. Obě novinky město postaví nejpozději příští rok, píše o tom Deník.
2: Dopravní stavby v regionu. Připravuje se stavba obchvatu Bučovic na Vyškovsku. Ten do budoucna odvede z města tranzitní dopravu, která míří na Slovensko. Stavba má začít příští rok. Nyní je tu pyrotechnický průzkum.
3: Pyrotechnický průzkum je nezbytný kvůli historickým událostem, které se v této oblasti odehrály na konci druhé světové války. Podle odborníků procházela v dubnu 45 územím Bučovic a Vyškovska frontová linie při bratislavsko-brněnské operaci. Právě kvůli intenzitě tehdejších střetů lze v trase budoucího obchvatu Bučovic očekávat nálezy nevybuchlé munice.
1: Vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rídl.
4: Sport. Taky ve sportu zůstáváme u nás v regionu. Volejbalistky VK Prostějov odstartovali v Národním sportovním centru přípravu na novou sezónu. A cíle pro Datart, Extraligu i Český pohár jsou maximální. Klub útočí přímo na medaile a kádr plánuje ještě posílit. Svěřenkyně Petra Zapletala teď ladí kondici a zpočátku trénují v omezeném složení. Postupně se ale připojí i zahraniční posily a další reprezentantky. První přípravné zápasy se odehrají doma na konci srpna proti Olympu Praha a Brnu. Budeme to sledovat, stejně jako máme v Merku počasí i dopravu. Buďte s námi dál.
5: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Počasí.
4: Sobota skoro jasná až polojasná, teploty 26 až 30. V neděli nás čeká výrazné oteplení. Na většině území naměříme 29 až 34 stupňů, chladněji bude snad jenom na severovýchodě. Obloha bude po většinu dne jasná až polojasná, teprve k večeru se může objevit nějaká bouřka. Víme, jak bude. Víkend slunečný, letní, sobota do 30, neděle až do 34 stupňů.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
4: Pozor na cestách, mám pro vás čerstvý dopravní přehled. Největší opatrnost na dálnici D46 z Olomouce na Vyškov za exitem Brodeku Prostějova. Jde na 10. kilometru lidi na silnici u odstaveného auta. Další odstavené auto na krajnici ve Šternberku, Vývavské ulici a taky v zádveřicích Rakové na 49. Na co si dát pozor? No, na rychlost a policii. Hlídky jste viděli na D1 u exitu Kojetín, na D46 u Brodku Prostějova, přímo ve Vyškově v ulici Tržiště, stojí v Poličce na Hegerově ulici. Radary potkáte i ve Zlíně na Mariánském náměstí a v ulici Mezilesí. Dobře, dojeďte.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska v rokové abecedě kapela, jejíž název se za druhé světové války používal jako označení pro neidentifikované létající předměty. To jsou Foo Fighters. Vlastně vznikly tak trochu náhodou. Po smrti Kurta Cobaina složil bubeník z Nirvány Dave Grohl jen tak z legrace písničku This is a Call a po ní se dala kapela dohromady.
0: Rádio Hana, Skyrock a roková abeceda.
1: Tři desky Foo Fighters získaly Grammy v kategorii Best Rock Album. Jejich songy jsou součástí mnoha soundtracků. Je to například Godzilla, Thor, Mission Impossible 2 a nebo třeba Californication.
0: Rádio Hana, Skyrock a rocková abeceda.
1: A ještě téma Foo Fighterovské klipy. To jsou občas takové krátké storky, jako například Walk. Tenhle klip byl inspirovaný filmem Volný pád s Michaelem Douglasem. Tak jdeme na to, pecka Walk a v rokové abecedě F jako Foo Fighters na Skyrocku právě teď.

0: Luskni.cz.
1: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
1: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš.
1: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
3: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
5: Pro šmejdi z Lín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: Vždycky v sobotu víme, kam vyrazit. Pokud máte chuť na divadlo, olomoucký Leťák dnes kláká na tragédii paní Bovaryová, v neděli na hudební show Adama Plachetky a Ondřeje Havelky. V neděli vás navíc na Poděbradech pobaví i šťavnaté divadelní horory z Poděbrad. Slavit se bude na Hodech ve Štěpánově s písničkami Ivety Bartošové, v neděli s Děda Mládek Illegal Bandem a samozřejmě i s naším rádiem. Nadupané Hody pokračují s naším moderátorem Štěpánem v Přerově, kde to rozjedou Olympik, Janka Kiršner nebo Kamil Střihavka. Rodiny s dětmi natchnou Lidové koniny v Příkazích, pohádkové nádvoříčko na zámku v Prostějově nebo hrad Sovinec se Šermíři a Sokolníky. Rockeři by neměli minout sobotní hranice s německými Freedom Call a sportovci nedělní běžecký závod Run and Rave u olomoucké Olympie. Jestli plánujete koupačku, schlaďte se na Poděbradech, náklu i na koupalištích po celém regionu a v kinech vás čeká nový Spider-Man i dětská tlapková patrola.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Skyrock.
1: Skyrock.

0: Posloucháte víkendový Skyrock a budeme tu pro vás i po 11. hodině. Jaké jsou novinky z našeho regionu a co počasí? Zesilte si infoservis. Jsme Skyrock.
1: Skyrock. Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u zpráv. Řidiče v Olomouci čeká v Křelovské ulici dopravní omezení. Kvůli stavbě na železničním přejezdu bude silnice 635 od 8. do 11. srpna uzavřena. Místo tedy budeme muset během těchto dní objet po značené objížďce.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Je čas využít nový depozitář. Vlastivědné muzeum v Olomouci stěhuje své archeologické sbírky do nového depozitáře na Wittgensteinově ulici. Během srpna tam přemístí 100 000 nálezů ze skladů v Chudobíně i z centra Olomouce. Jak píše ČTK, pracovníci muzea každý nález zkontrolují, znovu označí a uloží do moderních regálů. Nový depozitář Národního památkového ústavu otevřený v červnu stál 60 milionů korun a pojme téměř 17 000 beden s artefakty. Kyslík ubývá potokům, řekám, rybníkům a dalším vodním plochám na Blanensku. Jak píše deník, vysoké teploty a dlouhé sucho snížily hladiny i kvalitu zdejší vody. Rybáři se tu obávají velkých úhynů ryb. Část chovných vod, které vysychaly, už raději s předstihem vylovily.
3: Sport. Neseme taky novinky z olomouckého hokejbalu. Klub HBK Olomouc, dříve All Blacks, buduje od nuly stabilní základnu a bojuje za to, aby sport pro děti znamenal především skvělou partu a dobré mezilidské vztahy, nejenom nahánění výsledků. Předseda klubu Petr Hanák a trenér přípravky Tomáš Martínek v rozhovoru popisují náročné začátky i současný nárůst zájmu. Klub se zaměřuje výhradně na mládež, od nového roku vystupuje pod novou olomouckou identitou HBK Olomouc s orlicí v logu a intenzivně usiluje o vybudování kvalitního zázemí s bezpečným plastovým povrchem přímo v Olomouci. Celý rozhovor si teď můžete přečíst na webu report.cz. Tolik další zprávy, díky, že posloucháte. I o víkendu.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
3: V neděli se vrací tropy v plné parádě, teploměry vyletí až na 34, stín bude opět žádané zboží, večer se ukáže mrak s přeháňkou anebo bouřkou, mrkneme na další týden, v pondělí přitopíme pod kotlem ještě víc, čeká nás minimálně 35 stupňů ve stínu, místy se do toho zamíchají bouřky. V úterý a ve středu si nad chvilku odfrkneme na přijatelných 26 až 31. Od čtvrtka se zase do toho léto pořádně opře a vyhřeje nás na nekompromisních 36 stupňů Celsia. Víme, jak bude? No vlastně bude hezky. Občas bouřky, teploty nad 30. Skvělé léto pokračuje.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady a začínáme na D35. Od Mohelnice, když jedete na Olomouc, před exitem Křelov, počítejte s komplikacemi. Kilometr 261, stojí tady porouchané auto, zpomalte. Pokud máte namířeno do Velké Bystřice, tady se dořešuje nehoda dvou aut, pozor na cestu. A do třetice Jivavská ve Šternberku, na krajnici zůstalo odstavené auto. Policejní hlídky jste viděli v Olomouci na Hněvotínské na D35 před exitem Křelov u porouchaného auta. Na D55 stojí hlídka mezi exity Otrokovice sever a Hulín východ a taky u Starého města na obvyklém kontrolním stanovišti. Dobře dojeďte.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Na Mohelnicku na 99,7 FM.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 8. srpen na Skyroku. Romantikou v technice začínáme u vzducholodí v roce 1929.
2: Odstartoval Graf Zeppelin na cestu kolem světa. Necelých 237 metrů dlouhá vzducholoď odstartovala ze vzdušného přístavu ve státě New Jersey.
1: Smutná zastávka je u nehody ve Studence 8. srpna 2008.
3: Náraz osobního vlaku do spadlé konstrukce mostu si tehdy vyžádal 8 lidských životů a na 90 zraněných cestujících. Dodnes není jasné, kdo je za nehodu zodpovědný. Policie obvinila dva inženýry z firmy, která měla manipulaci s mostní konstrukcí na starosti.
1: Divokou rvačkou pokračujeme po zkráceném koncertu Metallica a Guns N' Roses v Montrealu 8. srpna 1992. Jamesa Hetfielda tehdy popálila v půli představení pyrotechnika a Axl Rose se brzy po začátku vystoupení odporučil z jeviště kvůli problémům s hlasem. Fanoušci si pak vybíjejí vztek v ulicích. Na závěr něco příjemného. K narozeninám blahopřejeme Davidu Evansovi. Kdo to je? The Edge, kytarová ikona U2, je ročník 1961. Zítra přinášíme další perličky, nenechte si je ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
1: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
4: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
5: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
6: Proto ne.
5: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
6: Proto taky ne.
5: Tak proč?
6: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
5: Ale koupil.
6: Fakt? Ty jsi nejlepší.
5: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
7: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
8: Pro šmejdi Zlín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
9: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
10: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
2: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: Letní servis na Skyrocku.
1: Znáte pohádku o království, kde létají pečení holuby přímo do pusy? Tak tady u nás na Moravě teď v létě do pusy létají agresivní vosy.
2: Cože?
1: Ne, nevymýšlím si, přesně to se mi včera stalo.
3: Kristova moh.
1: Přímo mezi rty mi přiletěla vosa a bez milosti mě píchla. Možná si říkáte, že tohle je extrém. No ano, je na druhou stranu. Stačí chvilka nepozornosti. Vosa vleze do plechovky s limonádou, schová se do pivní pěny nebo si sedne na sladký zákusek. Člověk si ji vůbec nevšimne a dostane žihadlo do rtu 1-2. Co potom dělat? Když nás vosa nebo včela píchne do rtu anebo do úst, přikládáme studený obklad anebo cucáme led. Hlavně chladit to pomůže zmírnit otok. Pokud se ale objeví horší alergická reakce, hůře dýcháme, objeví se otok jazyka nebo krku, případně máme potíže s polikáním, okamžitě voláme 155 a na nic nečekáme. A ještě jedna rada na závěr, my to říkáme tady v rádiu každý den a řekneme to i dneska. Před každým napitím se raději podívejme do plechovky anebo do sklenice, jestli tam není nezvaný okřídlený návštěvník s žihadlem. Domluveno?
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyrocku.
4: Hrajeme raritní rockové songy. Jedině na Skyrocku.
5: Skyrock.

0: sebe máte Skyrock. Připravený je další víkendový infoservis a taky po 12. hodině k obědu nejlepší rockový výběr. Skyrock. Hezké poledne. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Připravili jsme si pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Co nového okolo vody v Olomouci? Pravidelnou technologickou odstávkou prochází plavecký stadion v Olomouci. Během této doby je krytý bazén, včetně sauny, uzavřen. A znovu se otevře v pondělí 17. srpna. Letní areál plaveckého stadionu zůstává v provozu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Před očima se nám promění přerovská místní část Lísky. Radnice aktuálně hledá stavební firmu, která se postará o celou úpravu a zkvalitnění zdejšího veřejného prostoru.
2: V rámci stavebních prací vzniknou nové chodníky v zeleném pásu mezi místními komunikacemi a rodinnými domy. Úpravami projdou také plochy v okolí pomníku a zvonice. Veřejné osvětlení bude doplněno a modernizováno tak, aby odpovídalo současným technickým normám. Nově budou instalovány také parkové lavičky, lavice se stolem, odpadkové koše, stojany na kola a informační tabule.
1: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Úhlednější ulice v Kroměříži. Radnice nechá ohradit některá stanoviště kontejnerů ve městě a v místní části Vážany k zamezení roznášení odpadu větrem. Zástěny zakryjí hnízda tam, kde nelze vytvořit podzemní kontejnery.
3: Sport. Přidáváme ještě aktuální sport. Mezinárodní volejbalová federace rozhodla o návratu Ruska do mezinárodních soutěží. U pořadatelů mužského mistrovství světa 2027 však narazila. Polsko dalo jednoznačně najevo, že ruským reprezentantům neudělí víza pro vstup do země. Polský volejbalový svaz i vláda to zdůvodnili morálními principy a pokračující ruskou agresí na Ukrajině. Ruská strana následně oznámila, že se ze šampionátu dobrovolně odhlašuje, přičemž krok zdůvodnila obavami o bezpečnost hráčů a odmítnutím politických her. Tolik víkendové zprávy, přidávám počasí a dopravu, buďte s námi.
0: Počasí.
3: Dnes si od úplného horka na chviličku oddychneme. Teploty se vešplhají na velmi příjemných 24 až 28 stupňů, takže se neuvaříte ani na procházce, ani ve frontě na klobásku na hřišti. Srážky nehrozí a do historického rekordu 36,8 z roku 2015 budeme mít dneska dost daleko. Víme, jak bude. Sobota i víkend skoro jasný až polojasný, teploty 26 až 30 stupňů.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Jsou tady další rychlé dopravní zprávy. Pozor na D1 z Říkovic na Vyškov, kilometr 260 u exitu Kroměříž východ, odstavené osobní auto. Místo je průjezdné s opatrností. Další odstavená auta na D1 před exitem Říkovice a taky v Oseku nad Bečvou. V Olomouci dvě dopravní komplikace, jednak čerstvá nehoda v ulici Tovární a taky v Dolní Libině počítejte s další dopravní komplikací. Policejní hlídky hlásíte z Tovární, z D35 u exitu Nebylany, stojí v Mohelnici na Třebovské, na D1 u exitu Kroměříž východ a na exitu Lipník nad Bečvou Trnávka. Stojí taky ve Světlé hoře a u exitu z Vyškova na Brno. Dobře dojeďte.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Posloucháte Skyrock.

Skyrock. Skyrock. Skyrock. Na Prostějovsku na 100,2 FM.

0: máš zapnuté naše rádio v pravé poledne, což je jasný signál hodit všechno na chvíli za hlavu a dát si něco dobrého. Svátek dnes oslavuje Soběslav a v kalendáři svítí i slavná velká vlaková loupež. Máme připravený rychlý nářez těch největších zajímavostí dneška. Přeju ti dobrý oběd a absolutní pohodku.
1: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
3: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
5: Holba Fest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holba Fest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Melodický rock.
11: Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je sobota 8. srpna, dneska je mňau den, vysvětlím za chvilku. Seznam oslavenců je nabitý, svíčky na dortu sfoukává tenisový majstro Roger Federer, Oscarová legenda Dustin Hoffman, kanadský krasavec Shawn Mendes nebo kytarový virtuos Štěpán Rak. Slavíme i lokálně u nás, narozeniny má olomoucká házenkářská legenda a čtyřnásobný nejlepší házenkář České republiky David Juříček a taky elitní daňový poradce Richard Sokol. Pánové, všechno nejlepší. Na závěr ještě perlička. V tento den v roce 1963 došlo v Anglii k velké slavné velké vlakové loupeži. Pamatujete, gang 15 chlapíků z poštovního vlaku ukořistil 2,5 milionu liber v malých bankovkách. Ať už slavíte svátek nebo narozeniny, užijte si den naplno, legálně a v naprosté pohodě. Svátek má dneska Soběslav a Mňau den připomíná oficiální mezinárodní den koček. Je sobota 8. srpna.
0: Kalendárium. Sky.

0: Skyrock.
1: Na Rýmařovsku na 90,2 FM.

0: také po 13. hodině budete mít naladěný originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Tohle nikde jinde nenajdete. Skyrock. Teď vysíláme rychlý víkendový infoservis. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u zpráv. Kdo jezdí vlakem mezi Olomoucí a Senicí na Hané, nyní je tu výluka. Vlaky tu nebudou jezdit až do 18. srpna. Provoz tu zajistí náhradní autobusová doprava podle výlukového řádu. Podrobně na webu ČD.cz.
2: Vlaky v úseku Senice na Hané, Kostelec na Hané, Prostějov, hlavní nádraží pojedou bez omezení. Informace k výluce, včetně výlukového jízdního řádu, jsou k dispozici na webu Českých drah a také v aplikaci Můj vlak. Výlukové jízdní řády budou zveřejněny také ve všech dotčených stanicích a zastávkách.
1: Doplňuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Řidiči, po novém už jezdíme na Šumpersku. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že skončila oprava úseku silnice 11 mezi Olšany a Vyšehořím. Silničáři tu od června opravovali rozsáhlé trhliny po dlouhodobém dopravním zatížení. Nicméně dále na silnici 11 na severu Olomouckého kraje se ještě pracuje. Dělníci na místě ještě dokončují drobnosti, už tedy převážně bez omezení provozu této silnice vedoucí dále na Králíky. Rekonstrukce vyšla na skoro 26 milionů korun.
3: Sport. Nejlepší česká plavkyně Bára Simanová se po dlouhé pauze zaviněné zdravotními potížemi vrací na scénu. Chystá se na mistrovství Evropy v Paříži. Naše reprezentantka bude obhajovat dvě zlaté medaile z Bělehradu, tentokrát však bude čelit výrazně silnější konkurenci. Jejím hlavním cílem je posunout své osobní maximum na 200 volným způsobem pod hranici 1,55. V Paříži čeká náročný program, včetně stovky králů, motýlka a štafety, přičemž v hledišti ji podpoří i její partner, čerstvý mistr světa v šermu Aleksandr Šupenič. Tolik víkendové zprávy, máme i počasí a dopravu, tak poslouchejte dál.
4: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Počasí.
3: Víkend nám namíchá přímo ideální drink na obloze. Sluníčko, mírný vánek, pohodových 27 až 30 stupňů Celsia, žádné brutální tropy, žádné deštníky. A jen tak pro představu, v roce 1833 naměřili v tento den pouhých 8,9 stupně. Kraťa si natáhnout, úsměv nahodit a hurá ven. Víme, jak bude, víkend slunečný, teploty do 30 stupňů.
0: Doprava.
3: Řidiči v Lipníku nad Bečvou, pozor na víkendová omezení. Kvůli sportovní akci platí úplná uzavírka Osecké ulice. Objíždí se přes doktora Brzobohatého. Zastavit se musíme i v Litovli, tady začala dlouho očekávaná oprava historického svatojanského mostu. Pro auta zůstane uzavřený až do konce listopadu, chodci ale projdou. Dobrý den a šťastnou cestu.
0: Posloucháte Skyrock s

0: ladíš naše rádio v ten nejlepší možný moment, protože sobota u nás v regionu jede na plné pecky. Někdo vaří poctivé španělské ptáčky, jiný už rozpaluje grill na zahradě a další objíždí výletní místa od Poděbrad až po Loveckou chatu. Za malou chvíli tě čeká rozhovor s top hostem, který ti k téhle atmosféře sedne jak ulitý.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
4: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A Mko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
6: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto. Výstava, která roste s vámi.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
2: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
1: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem rádiu další reklamní rozhovor startuje právě teď. Je mladá, talentovaná, ambiciozní, slyšíte ji ve znělkách i předělech našeho vysílání. Hraje divadlo, zpívá s kapelou For Good a zdá se, že si plní všechny své sny. Na telefonu vítáme olomouckou herečku a zpěvačku, naši kamarádku Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
2: Ahoj Luky, zdravím posluchače.
1: Můžeme mít pocit, že žiješ vysněný život. Je to opravdu taková pohoda?
2: Je to náročné, pohoda to úplně jako vždycky není, ale žiju si svůj sen. Jsem vděčná za to, že se mi daří plnit své sny.
1: My si voláme i proto, že s kapelou For Good představujete nový single a videoklip Světlo a stíny. Co vás inspirovalo právě k téhleté písničce a co bys o ní chtěla prozradit?
2: Videoklip Světla a stíny, samotný nápad toho to zasadit do toho retra do 60. let, do staré československé televize, do vysílání, to byl nápad našeho producenta Borise Karlofa, který byl zároveň i režisérem. To je takový můj protest song, je to ta chvíle, kdy se člověk rozhodne být sám sebou, neposlouchat to, jak by měl žít, všechno dělat podle ostatních, hlavně aby byli ostatní spokojení.
1: Všem našim posluchačům doporučujeme, aby si našli na internetu Natálii Tichánkovou For Good videoklip Světlo a stíny. Já když jsem to viděl poprvé, úplně jsem měl skutečně pocit, že jsme se přepli do té televizní estrády ze 60. let. Co bylo při tom natáčení nejnáročnější?
2: To byla nesmírná zábava, takže asi nic, my to strašně užíváme. A teď, když se na to díváme, tak nás to nesmírně baví, stejně jak tanečník Petr Popov, který tam je trošku znázorněním každého z nás, každého, kdo se rozhodne prostě urvat těm konvencím a dělat si to prostě po svém.

0: Vydáte Světlo a stíny na klasické gramofonové desce.
1: Celé album Světlo a stíny je trošku zasazené do těch 60. let. Já jsem svoje party pěvecké zpívala na mikrofon z 56. od Ellie Fitzgerald. V té rychlosti těch streamovacích služeb prostě myslím si, že tohle má svoje kouzlo.
0: A to nejlepší je, že my, posluchači, fanoušci, se na té desce můžeme podílet, můžeme na tom mít svůj finanční podíl.
1: Na Hit Hitu nabízíme právě odměny, kde si můžete koupit nějakou odměnu. Máme tam třeba hudební lekci s někým z nás, nebo akustický koncert a tak dále, nebo jenom poděkování. Takže zkrátka na Hit Hitu, když si zadáte prostě projekt Natálie Tichánková Světlo a stíny na vinilu, tak nás tam najdete.
0: Naším hostem byla Natálie Tichánková, olomoucká herečka a jeden z hlasů našeho vysílání a také zpěvačka kapely For Good. Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať má nový single Světlo a stíny spoustu fanoušků. Naslyšenou.
1: Děkujeme moc, ahoj.
0: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme za dalšími hity.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock.
3: Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?
2: Skyrock.

0: jednička?
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině. Právě připravujeme další rokové vály a před nimi víkendový infoservis. Dobré odpoledne.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Informace pro vás, ať máte přehled. Zavítáme do Olomouce. Agáve vykvetla v kaktusovém skleníku výstaviště Flora. Exotická rostlina vykvete jen jednou po několika desítkách let a pak odumře. Ještě stále květ můžeme spatřit. Podívaná potrvá asi do půlky srpna.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Co nového vznikne ve Svitavách? Obyvatelé o tom rozhodli ve sdíleném rozpočtu. U volejbalových kurtů vznikne nová venkovní posilovna a na stadionu veřejné volejbalové hřiště. Obě novinky město postaví nejpozději příští rok, píše o tom Deník.
3: Dopravní stavby v regionu. Připravuje se stavba obchvatu Bučovic na Vyškovsku. Ten do budoucna odvede z města tranzitní dopravu, která míří na Slovensko. Stavba má začít příští rok. Nyní je tu pyrotechnický průzkum.
4: Pyrotechnický průzkum je nezbytný kvůli historickým událostem, které se v této oblasti odehrály na konci druhé světové války. Podle odborníků procházela v dubnu 45 územím Bučovic a Vyškovska frontová linie při bratislavsko-brněnské operaci. Právě kvůli intenzitě tehdejších střetů lze v trase budoucího obchvatu Bučovic očekávat nálezy nevybuchlé munice,
2: vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rýdl.
5: Sport. Taky ve sportu zůstáváme u nás v regionu. Volejbalistky VK Prostějov odstartovali v Národním sportovním centru přípravu na novou sezónu. A cíle pro Datart, Extraligu i Český pohár jsou maximální. Klub útočí přímo na medaile a kádr plánuje ještě posílit. Svěřenkyně Petra Zapletala teď ladí kondici a zpočátku trénují v omezeném složení. Postupně se ale připojí i zahraniční posily a další reprezentantky. První přípravné zápasy se odehrají doma na konci srpna proti Olympu Praha a Brnu. Budeme to sledovat, stejně jako máme v Merku počasí i dopravu. Buďte s námi dál.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
5: Sobota skoro jasná až polojasná, teploty 26 až 30. V neděli nás čeká výrazné oteplení. Na většině území naměříme 29 až 34 stupňů, chladněji bude snad jenom na severovýchodě. Obloha bude po většinu dne jasná až polojasná, teprve k večeru se může objevit nějaká bouřka. Víme, jak bude. Víkend slunečný, letní, sobota do 30, neděle až do 34 stupňů.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
5: Ahoj a dobrý den za volant. Pokud plánujete cestu do Prostějova nebo na letní koupačku, bacha. Od pondělí se v Prostějově úplně uzavře Kralická ulice a nadjezd Vitana. Uzavřen bude i dálniční exit 24 z D46. Jestli míříte k vodě na Olomoucké Poděbrady, připravte se i o víkendu na hustý provoz. Řidiči tam parkují po obou stranách silnice, tak pozor na nebezpečně zúžené průjezdy. Víme, jak se jezdí tady, přejeme krásnou sobotu.
7: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
8: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Na Bruntálsku na 91,8 FM.

0: právě ladíš naše rádio a my hlídáme všechno, o čem se v našem kraji mluví. Od skautských táborů oddílu Lvíčata ze Štěpánova až po taneční výkony na parketu. Už za okamžik projdeme to nejčtenější z regionálních webů a sociálních sítí. Přeju ti pohodové odpoledne plné správných zpráv.
1: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump lineu, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
7: Holba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Holba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
8: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympik. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rokových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rokových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Taky v sobotu sledujeme, o čem se píše na regionálních webech. Olomoucké Rozárium se v září promění v ráj pro všechny milovníky skvělého jídla. Na první ročník festivalu Chutě kraje dorazí přes 40 stánků s lokálními i světovými specialitami, kulinářskými hvězdami i bohatým rodinným programem. Čtěte více na webu olomouckyrej.cz. Fakultní nemocnice v Olomouci získala jako jediná v Česku špičkový systém nCarter Pro. Tahle technologie funguje jako ultrapřesná čtečka molekul, která lékařům umožňuje bleskově určit ideální léčbu pro onkologické i neurologické pacienty. Píše web olomouckyreport.cz. Přibývající lesní požáry a vlny horka nutí úřady k zpřísňování pravidel. Co všechno vám na zahradě či u lesa hrozí? Za spalování nepovoleného materiálu mohou fyzické osoby dostat pokutu až 50 000 korun, u firem jdou sankce do 100 000. Pozor na pálení trávy i táboráky. Za chyby u ohně hrozí obří pokuty. Čtěte víc na olomouckém deníku. Víme, o čem se píše, a přejeme krásnou sobotu.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Rock, rock, rock. A furt rock. Skyrock.

0: U nás máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a teď taky další rychlý infoservis.
1: Skyrock.
0: S vámi také po 15. hodině.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u zpráv. Řidiče v Olomouci čeká v Křelovské ulici dopravní omezení. Kvůli stavbě na železničním přejezdu bude silnice 635 od 8. do 11. srpna uzavřena. Místo tedy budeme muset během těchto dní objet po značené objížďce.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Je čas využít nový depozitář. Vlastivědné muzeum v Olomouci stěhuje své archeologické sbírky do nového depozitáře na Wittgensteinově ulici. Během srpna tam přemístí 100 000 nálezů ze skladů v Chudobíně i z centra Olomouce. Jak píše ČTK, pracovníci muzea každý nález zkontrolují, znovu označí a uloží do moderních regálů. Nový depozitář Národního památkového ústavu otevřený v červnu stál 60 milionů korun a pojme téměř 17 000 beden s artefakty. Kyslík ubývá potokům, řekám, rybníkům a dalším vodním plochám na Blanensku. Jak píše deník, vysoké teploty a dlouhé sucho snížily hladiny i kvalitu zdejší vody. Rybáři se tu obávají velkých úhynů ryb. Část chovných vod, které vysychaly, už raději s předstihem vylovily.
3: Sport. Neseme taky novinky z olomouckého hokejbalu. Klub HBK Olomouc, dříve All Blacks, buduje od nuly stabilní základnu a bojuje za to, aby sport pro děti znamenal především skvělou partu a dobré mezilidské vztahy, nejenom nahánění výsledků. Předseda klubu Petr Hanák a trenér přípravky Tomáš Martínek v rozhovoru popisují náročné začátky i současný nárůst zájmu. Klub se zaměřuje výhradně na mládež, od nového roku vystupuje pod novou olomouckou identitou HBK Olomouc s orlicí v logu a intenzivně usiluje o vybudování kvalitního zázemí s bezpečným plastovým povrchem přímo v Olomouci. Celý rozhovor si teď můžete přečíst na webu report.cz. Tolik další zprávy, díky, že posloucháte. I o víkendu.
0: Počasí.
3: V neděli se vrací tropy v plné parádě. Teploměry vyletí až na 34. Stín bude opět žádané zboží. Večer se ukáže mrak s přeháňkou anebo bouřkou. Mrkneme na další týden. V pondělí přitopíme pod kotlem ještě víc. Čeká nás minimálně 35 stupňů ve stínu. Místy se do toho zamíchají bouřky. V úterý a ve středu si nad chvilku odfrkneme na přijatelných 26 až 31. Od čtvrtka se zase do toho léto pořádně opře a vyhřeje nás na nekompromisních 36 stupňů Celsia. Víme, jak bude, no vlastně bude hezky. Občas bouřky, teploty nad 30, skvělé léto pokračuje.
0: Doprava.
3: Další dopravní zprávy jsou opět z regionu. Přerov hledá nového dopravce pro své městské autobusy. Vítězná firma bude cestující vozit celých 10 let od roku 2028. Zakázka přesahuje hodnotu 200 milionů korun. Pozor si dávejte aktuálně na Prostějovsku v obci Tištín, kde kvůli budování kanalizace probíhá úplná uzavírka. Objíždí se přes Nezamyslice a Těšice, tady může být silnější provoz. Dobře dojeďte.
0: Posloucháte Skyrock.
1: Skyrock.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska v naší rokové abecedě G jako gigant, nebo chcete-li anglicky giant. Ano, to je americká hardrocková kapela, která pochází z Nashvillu v Tennessee. Mimochodem, tahle ta čtveřice je na přelomu 80. a 90. let v opravdu velké formě. Šlo o mimořádné hudebníky. Vždycky dělali prvotřídní melodický rock, který působil velice příjemně.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko-Procházková.
1: Giant neměli nikdy potřebu proti něčemu brojit, nějak provokovat. Zkrátka, nekonfliktní záležitost ve všech směrech. Giant představovali takovou usedlejší stránku Hard and Heavy a jejich songy měly potenciál oslovovat široké publikum, bez ohledu na to, jestli někdo nějakou tu metalovou scénu vůbec sleduje.
0: Rádio Hana, Skyrock a Rocková abeceda.
1: Dneska společně zavzpomínáme na debutovou desku z roku 89, která obsahuje hned několik želízek. Přičemž asi největšího úspěchu dosáhla balada I'll See You In My Dreams. A to si dáme právě teď na Skyrocku, skupina Giant.

0: Sobotní odpoledne nabízí nekonečné možnosti a tohle je rádio, které ti nedovolí se nudit. Za chvíli z rukávu vytáhneme nálož inspirace na volný čas. Tipy na skvělou kulturu, dobré jídlo i to nejlepší osvěžení u vody na Nákle nebo na Poděbradech. Přeju ti dobré odpoledne plné parádních zážitků.
1: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
4: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
6: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed rezortu Hrubá voda u Olomouce.

Skyrock. Skyrock. Rádio Haná Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

0: Taky v sobotu víme, kam vyrazit. Pokud máte chuť na divadlo, olomoucký Leťák dnes kláká na tragédii paní Bovaryová, v neděli na hudební show Adama Plachetky a Ondřeje Havelky. V neděli vás navíc na Poděbradech pobaví i šťavnaté divadelní horory z Poděbrad. Slavit se bude na Hodech ve Štěpánově s písničkami Ivety Bartošové, v neděli s Děda Mládek Illegal Bandem a samozřejmě i s naším rádiem. Nadupané Hody pokračují s naším moderátorem Štěpánem v Přerově, kde to rozjedou Olympik, Janka Kiršner nebo Kamil Střihavka. Rodiny s dětmi natchnou lidové koniny v Příkazích, pohádkové nádvoříčko na zámku v Prostějově nebo hrad Sovinec se Šermíři a Sokolníky. Rokeři by neměli minout sobotní hranice s německými Freedom Call a sportovci nedělní běžecký závod Run and Rave u olomoucké Olympie. Jestli plánujete koupačku, schlaďte se na Poděbradech, náklu i na koupalištích po celém regionu a v kinech vás čeká nový Spider-Man i dětská tlapková patrola.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Víkend na Skyrocku.

Olomoucko, Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Co nového okolo vody v Olomouci? Pravidelnou technologickou odstávkou prochází plavecký stadion. V Olomouci během této doby je krytý bazén, včetně sauny, uzavřen. A znovu se otevře v pondělí 17. srpna. Letní areál plaveckého stadionu zůstává v provozu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Před očima se nám promění přerovská místní část Lísky. Radnice aktuálně hledá stavební firmu, která se postará o celou úpravu a zkvalitnění zdejšího veřejného prostoru.
3: V rámci stavebních prací vzniknou nové chodníky v zeleném pásu mezi místními komunikacemi a rodinnými domy. Úpravami projdou také plochy v okolí pomníku a zvonice. Veřejné osvětlení bude doplněno a modernizováno tak, aby odpovídalo současným technickým normám. Nově budou instalovány také parkové lavičky, lavice se stolem, odpadkové koše, stojany na kola a informační tabule.
2: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Úhlednější ulice v Kroměříži. Radnice nechá ohradit některá stanoviště kontejnerů ve městě a v místní části Vážany k zamezení roznášení odpadu větrem. Zástěny zakryjí hnízda tam, kde nelze vytvořit podzemní kontejnery.
1: Sport.
4: Přidáváme ještě aktuální sport. Mezinárodní volejbalová federace rozhodla o návratu Ruska do mezinárodních soutěží. U pořadatelů mužského mistrovství světa 2027 však narazila. Polsko dalo jednoznačně najevo, že ruským reprezentantům neudělí víza pro vstup do země. Polský volejbalový svaz i vláda to zdůvodnili morálními principy a pokračující ruskou agresí na Ukrajině. Ruská strana následně oznámila, že se ze šampionátu dobrovolně odhlašuje, přičemž krok zdůvodnila obavami o bezpečnost hráčů a odmítnutím politických her. Tolik víkendové zprávy, přidávám počasí a dopravu, buďte s námi.
0: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
1: Počasí.
4: Dnes si od úplného horka na chviličku oddychneme. Teploty se vešplhají na velmi příjemných 24 až 28 stupňů, takže se neuvaříte ani na procházce, ani ve frontě na klobásku na hřišti. Srážky nehrozí a do historického rekordu 36,8 z roku 2015 budeme mít dneska dost daleko. Víme, jak bude. Sobota i víkend skoro jasný až polojasný, teploty 26 až 30 stupňů.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
4: Vysíláme rychlé dopravní zprávy a zároveň dobré zprávy pro řidiče, když jedete z Olomouce na Grigov. Oprava silnice finišuje, plnohodnotný provoz se vrací v pondělí 10. srpna odpoledne. Dobré zprávy hlásíme i ze Šumperska, kde silničáři zrušili kyvadlový režim na tahu Olšany Vyšehoří a klíčová trasa už je po rekonstrukci bez jakéhokoliv zdržení. Víme, jak se jezdí tady, za volant, dobré odpoledne.
0: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Posloucháte Skyrock.

0: Tohle je rádio, které posílá obří respekt všem, co dneska sekají denní směny. Ať už zachraňuješ životy v nemocnici, nebo daruješ plazmu. Už za chvilku otevřeme náš praktický letní servis plný vychytávek, které ti zpříjemní zbytek dne. Děkujeme za poslech a přeju ti lehkou směnu nebo zasloužený relax. Hrneme ti dál pořádné hity.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Holba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doreš na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší

0: Taky to tak máte, že napití si vzpomenete, až když vás rozbolí hlava? Já s tím občas bojuju a tak si dneska můžeme tu hydrataci hlídat společně. S blížícím se létem by dospělý člověk měl průměrně vypít minimálně 1,5 litru vody. Doporučuje se ale ideálně 2 až 3 litry tekutin za den. Nejlepší je čistá voda, minerální vody, neslazené ovocné nebo bylinkové čaje a silně zředěné ovocné či zeleninové šťávy. A hlavně pít průběžně po malých doušcích, ne do sebe obrátit litr najednou, až když máme žízeň. Pokud si dáváme kávu, nezapomeneme, že ta spíš odvodňuje, takže sklenice vody ke každému šálku je v teple naprostý základ. Tak šup, skočte si pro sklenici vody, já si jdu dát tak jednu. Na zdraví a hezký poslech.
1: Letní servis na Skyroku.
2: Ahoj, dobrý den, v létě spolu jezdíme na tobogánech, fičíme vodními roudami v Olomouckém, Prostějovském i Vyškovském akvaparku, ve Štenberském akvacentru, tobogán je také na bazénu ve Svitavách anebo v Blansku. A my si tady s kolegy ve studiu říkáme a tipujeme. Jak je asi dlouhý ten úplně nejdelší tobogán na světě? Hledáme na internetu a našli jsme. Světový rekord drží Malajzie. Tamní tobogán The Longest měří neuvěřitelných 1111 metrů. To je jako kdybychom za sebe postavili 11 fotbalových hřišť. Na start nás vyveze lanovka, sedneme na nafukovací kruh a přes 3 minuty jedeme zatáčkami, tunely i tropickou džunglí. Tohle je super zajímavost na koupák. Zkuste se zeptat rodiny, hele, víte, kde je nejdelší tobogán na světě a jak dlouho se po něm jede? My jsme si teď na našem rádiu řekli, že je v Malajzii, jmenuje se The Longest, má 1111 metrů a jízda po něm trvá přes 3 minuty. Projeli byste se?
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
3: Baví nás bavit vás. I v sobotu.
1: Skyrock.
4: Nejlepší rockový výběr.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nový víkendový infoservis a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u zpráv. Kdo jezdí vlakem mezi Olomoucí a Senicí na Hané, nyní je tu výluka. Vlaky tu nebudou jezdit až do 18. srpna. Provoz tu zajistí náhradní autobusová doprava podle výlukového řádu. Podrobně na webu ČD.cz.
2: Vlaky v úseku Senice na Hané, Kostelec na Hané, Prostějov, hlavní nádraží pojedou bez omezení. Informace k výluce, včetně výlukového jízdního řádu, jsou k dispozici na webu Českých drah a také v aplikaci Můj vlak. Výlukové jízdní řády budou zveřejněny také ve všech dotčených stanicích a zastávkách.
1: Doplňuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Řidiči, po novém už jezdíme na Šumpersku. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že skončila oprava úseku silnice 11 mezi Ološany a Vyšehořím. Silničáři tu od června opravovali rozsáhlé trhliny po dlouhodobém dopravním zatížení. Nicméně dále na silnici 11 na severu Olomouckého kraje se ještě pracuje. Dělníci na místě ještě dokončují drobnosti, už tedy převážně bez omezení provozu této silnice vedoucí dále na Králíky. Rekonstrukce vyšla na skoro 26 milionů korun.
3: Sport. Nejlepší česká plavkyně Bára Simanová se po dlouhé pauze zaviněné zdravotními potížemi vrací na scénu. Chystá se na mistrovství Evropy v Paříži. Naše reprezentantka bude obhajovat dvě zlaté medaile z Bělehradu, tentokrát však bude čelit výrazně silnější konkurenci. Jejím hlavním cílem je posunout své osobní maximum na 200 volným způsobem pod hranici 1,55. V Paříži čeká náročný program, včetně stovky králů, motýlka a štafety, přičemž v hledišti ji podpoří i její partner, čerstvý mistr světa v šermu Aleksandr Šupenič. Tolik víkendové zprávy, máme i počasí a dopravu, tak poslouchejte dál.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
3: Víkend nám namíchá přímo ideální drink na obloze. Sluníčko, mírný vánek, pohodových 27 až 30 stupňů Celsia, žádné brutální tropy, žádné deštníky. A jen tak pro představu, v roce 1833 naměřili v tento den pouhých 8,9 stupně. Kraťa si natáhnout, úsměv nahodit a hurá ven. Víme, jak bude, víkend slunečný, teploty do 30 stupňů.
0: Doprava.
3: Řidiči v Lipníku nad Bečvou, pozor na víkendová omezení. Kvůli sportovní akci platí úplná uzavírka Osecké ulice. Objíždí se přes doktora Brzobohatého. Zastavit se musíme i v Litovli, tady začala dlouho očekávaná oprava historického svatojánského mostu. Pro auta zůstane uzavřený až do konce listopadu, chodci ale projdou. Dobrý den a šťastnou cestu.
0: Posloucháte Skyrock. Skyrock.

0: sobotní odpoledne přímo vybízí k malé dávce vědomostí. Za okamžik v kalendáři proklepneme známé tváře i divoké historické milníky, které se nesmazatelně zapsaly do dnešního data. Děkujeme za každý okamžik, kdy ladíš naše rádio. Přeju ti dokonalý podvečerní restart. Valíme ti dál nejlepší muziku.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
4: Rádio Hana Skyrock.
5: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je sobota 8. srpna, dneska je mňau den, vysvětlím za chvilku. Seznam oslavenců je nabitý, svíčky na dortu sfoukává tenisový majstro Roger Federer, Oscarová legenda Dustin Hoffman, kanadský krasavec Shawn Mendes nebo kytarový virtuos Štěpán Drak. Slavíme i lokálně u nás, narozeniny má olomoucká házenkářská legenda a čtyřnásobný nejlepší házenkář České republiky David Juříček a taky elitní daňový poradce Richard Sokol. Pánové, všechno nejlepší. Na závěr ještě perlička, v tento den v roce 1963 došlo v Anglii k velké slavné velké vlakové loupeži. Pamatujete, gang 15 chlapíků z poštovního vlaku ukořistil 2,5 milionu liber v malých bankovkách. Ať už slavíte svátek nebo narozeniny, užijte si den naplno, legálně a v naprosté pohodě. Svátek má dneska Soběslav a mňau den připomíná oficiální Mezinárodní den koček. Je sobota 8. srpna.
0: Kalendárium. Skyrock.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Informace pro vás, ať máte přehled. Zavítáme do Olomouce. Agáve vykvetla v kaktusovém skleníku výstaviště Flora. Exotická rostlina vykvete jen jednou po několika desítkách let a pak odumře. Ještě stále květ můžeme spatřit. Podívaná potrvá asi do půlky srpna.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Co nového vznikne ve Svitavách? Obyvatelé o tom rozhodli ve sdíleném rozpočtu. U volejbalových kurtů vznikne nová venkovní posilovna a na stadionu veřejné volejbalové hřiště. Obě novinky město postaví nejpozději příští rok, píše o tom Deník.
2: Dopravní stavby v regionu. Připravuje se stavba obchvatu Bučovic na Vyškovsku. Ten do budoucna odvede z města tranzitní dopravu, která míří na Slovensko. Stavba má začít příští rok. Nyní je tu pyrotechnický průzkum.
3: Pyrotechnický průzkum je nezbytný kvůli historickým událostem, které se v této oblasti odehrály na konci druhé světové války. Podle odborníku procházela v dubnu 45 územím Bučovic a Vyškovska frontová linie při bratislavsko-brněnské operaci. Právě kvůli intenzitě tehdejších střetů lze v trase budoucího obchvatu Bučovic očekávat nálezy nevybuchlé munice,
1: vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rýdl.
4: Sport. Taky ve sportu zůstáváme u nás v regionu. Volejbalistky VK Prostějov odstartovali v Národním sportovním centru přípravu na novou sezónu. A cíle pro Datart, Extraligu i Český pohár jsou maximální. Klub útočí přímo na medaile a kádr plánuje ještě posílit. Svěřenkyně Petra Zapletala teď ladí kondici a zpočátku trénují v omezeném složení. Postupně se ale připojí i zahraniční posily a další reprezentantky. První přípravné zápasy se odehrají doma na konci srpna proti Olympu Praha a Brnu. Budeme to sledovat, stejně jako máme v Merku počasí i dopravu. Buďte s námi dál.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
4: Sobota skoro jasná až polojasná, teploty 26 až 30, v neděli nás čeká výrazné oteplení. Na většině území naměříme 29 až 34 stupňů, chladněji bude snad jenom na severovýchodě. Obloha bude po většinu dne jasná až polojasná, teprve k večeru se může objevit nějaká bouřka. Víme, jak bude. Víkend slunečný, letní, sobota do 30, neděle až do 34 stupňů.
0: Doprava.
4: Ahoj a dobrý den za volant. Pokud plánujete cestu do Prostějova nebo na letní koupačku, bacha. Od pondělí se v Prostějově úplně uzavře Kralická ulice a nadjezd Vitana. Uzavřen bude i dálniční exit 24 z D46. Jestli míříte k vodě na Olomoucké Poděbrady, připravte se i o víkendu na hustý provoz. Řidiči tam parkují po obou stranách silnice, tak pozor na nebezpečně zúžené průjezdy. Víme, jak se jezdí tady, přejeme krásnou sobotu.
0: Posloucháte Skyrock.

0: pěkný 8. srpen na Skyrocku. Romantikou v technice začínáme u vzducholodí v roce 1929.
1: Odstartoval Graf Zeppelin na cestu kolem světa. Necelých 237 metrů dlouhá vzducholoď odstartovala ze vzdušného přístavu ve státě New Jersey.
0: Smutná zastávka je u nehody ve Studence 8. srpna 2008.
2: Náraz osobního vlaku do spadlé konstrukce mostu si tehdy vyžádal 8 lidských životů a na 90 zraněných cestujících. Dodnes není jasné, kdo je za nehodu zodpovědný. Policie obvinila dva inženýry z firmy, která měla manipulaci s mostní konstrukcí na starosti.
0: Divokou rvačkou pokračujeme po zkráceném koncertu Metallica a Guns N' Roses v Montrealu 8. srpna 1992. Jamesa Hetfielda tehdy popálila v půli představení pyrotechnika a Axl Rose se brzy po začátku vystoupení odporučil z jeviště kvůli problémům s hlasem. Fanoušci si pak vyvíjejí vztek v ulicích. Na závěr něco příjemného. K narozeninám blahopřejeme Davidu Evansovi. Kdo to je? The Edge, kytarová ikona U2, je ročník 1961. Zítra přinášíme další perličky, nenechte si je ujít.
3: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
4: Na Mohelnicku na 99,7 FM.

0: právě ladíš naše rádio a podvečerní pohoda si říká o pořádně šťavnaté interview. Už za chvíli ti nabídneme rozhovor s inspirativní osobností, která tě dostane svými názory i skvělým nadhledem. Obrovské díky, že držíš skvělou partu s naším rádiem. Přeju ti báječný podvečer, hoď nohy nahoru a užívej si volno.
1: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
3: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.

Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, že naše rádio můžete poslouchat doma, v práci, za volantem nebo taky na letecké dovolené u moře. Ano, leteckým dovoleným se věnujeme v našem prázdninovém speciálu Pas anebo občanka. A které suvenýry nám mohou po návratu pokazit radost z dovolené? I to jsou témata, které teď probereme s Kateřinou Pustějovskou z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Těšíme se na leteckou dovolenou. Otázka zní, kdy potřebujeme na letišti mít cestovní pas a kdy nám stačí jen obyčejná občanka.
2: Pokud cestujete v rámci Evropské unie, tak stačí občanský průkaz. Jakmile ale letíte mimo Evropskou unii nebo schengenský prostor, potřebujete už cestovní pas. Je důležité si tuto informaci ověřit už před cestou, protože každá destinace má svá pravidla. Velmi důležitá je platnost dokladů. Některé země vyžadují, aby byl pas platný ještě několik měsíců po návratu, takže nestačí, že platí po dobu dovolené.
1: Každá dovolená jednou skončí. A potom nasedneme zpátky do letadla a letíme domů. A člověk by mohl mít potřebu si z té dovolené sebou něco vzít. Třeba mušle, korály, písek, kamínky, oblásky. Na co si dát pozor při návratu ze zahraničí? Co si raději do kufru nepřibalovat? Co může způsobit problémy?
2: Určitě je dobré myslet na to, co si ze své dovolené vezete zpět. Zejména potraviny, alkohol, tabák mají své různé omezení. Další věc,

0: a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Informace pro vás, ať máte přehled. Zavítáme do Olomouce. Agáve vykvetla v kaktusovém skleníku výstaviště Flora. Exotická rostlina vykvete jen jednou po několika desítkách let a pak odumře. Ještě stále květ můžeme spatřit. Podívaná potrvá asi do půlky srpna.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Co nového vznikne ve Svitavách? Obyvatelé o tom rozhodli ve sdíleném rozpočtu. U volejbalových kurtů vznikne nová venkovní posilovna a na stadionu veřejné volejbalové hřiště. Obě novinky město postaví nejpozději příští rok, píše o tom Deník. Dopravní stavby v regionu. Připravuje se stavba obchvatu Bučovic na Vyškovsku. Ten do budoucna odvede z města tranzitní dopravu, která míří na Slovensko. Stavba má začít příští rok. Nyní je tu pyrotechnický průzkum.
2: Pyrotechnický průzkum je nezbytný kvůli historickým událostem, které se v této oblasti odehrály na konci druhé světové války. Podle odborníku procházela v dubnu 45 územím Bučovic a Vyškovska frontová linie při bratislavsko-brněnské operaci. Právě kvůli intenzitě tehdejších střetů lze v trase budoucího obchvatu Bučovic očekávat nálezy nevybuchlé munice,
1: vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rýdl.
3: Sport. Taky ve sportu zůstáváme u nás v regionu. Volejbalistky VK Prostějov odstartovali v Národním sportovním centru přípravu na novou sezónu. A cíle pro Datart, Extraligu i Český pohár jsou maximální. Klub útočí přímo na medaile a kádr plánuje ještě posílit. Svěřenkyně Petra Zapletala teď ladí kondici a zpočátku trénují v omezeném složení. Postupně se ale připojí i zahraniční posily a další reprezentantky. První přípravné zápasy se odehrají doma na konci srpna proti Olympu Praha a Brnu. Budeme to sledovat, stejně jako máme v Merku počasí i dopravu. Buďte s námi dál.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
3: Sobota skoro jasná až polojasná, teploty 26 až 30. V neděli nás čeká výrazné oteplení. Na většině území naměříme 29 až 34 stupňů, chladněji bude snad jenom na severovýchodě. Obloha bude po většinu dne jasná až polojasná, teprve k večeru se může objevit nějaká bouřka. Víme, jak bude. Víkend slunečný, letní, sobota do 30, neděle až do 34 stupňů.
0: Doprava.
3: Ahoj a dobrý den za volant. Pokud plánujete cestu do Prostějova nebo na letní koupačku, bacha. Od pondělí se v Prostějově úplně uzavře Kralická ulice a nadjezd Vitana. Uzavřen bude i dálniční exit 24 z D46. Jestli míříte k vodě na Olomoucké Poděbrady, připravte se i o víkendu na hustý provoz. Řidiči tam parkují po obou stranách silnice, tak pozor na nebezpečně zúžené průjezdy. Víme, jak se jezdí tady, přejeme krásnou sobotu.
0: Posloucháte Skyrock.

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Informace pro vás, ať máte přehled. Zavítáme do Olomouce. Agáve vykvetla v kaktusovém skleníku výstaviště Flora. Exotická rostlina vykvete jen jednou po několika desítkách let a pak odumře. Ještě stále květ můžeme spatřit. Podívaná potrvá asi do půlky srpna.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Co nového vznikne ve Svitavách? Obyvatelé o tom rozhodli ve sdíleném rozpočtu. U volejbalových kurtů vznikne nová venkovní posilovna a na stadionu veřejné volejbalové hřiště. Obě novinky město postaví nejpozději příští rok, píše o tom Deník.
3: Dopravní stavby v regionu. Připravuje se stavba obchvatu Bučovic na Vyškovsku. Ten do budoucna odvede z města tranzitní dopravu, která míří na Slovensko. Stavba má začít příští rok. Nyní je tu pyrotechnický průzkum.
4: Pyrotechnický průzkum je nezbytný kvůli historickým událostem, které se v této oblasti odehrály na konci druhé světové války. Podle odborníků procházela v dubnu 45 územím Bučovic a Vyškovska frontová linie při bratislavsko-brněnské operaci. Právě kvůli intenzitě tehdejších střetů lze v trase budoucího obchvatu Bučovic očekávat nálezy nevybuchlé munice,
2: vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rídl.
5: Sport. Taky ve sportu zůstáváme u nás v regionu. Volejbalistky VK Prostějov odstartovali v Národním sportovním centru přípravu na novou sezónu. A cíle pro Datart, Extraligu i Český pohár jsou maximální. Klub útočí přímo na medaile a kádr plánuje ještě posílit. Svěřenkyně Petra Zapletala teď ladí kondici a zpočátku trénují v omezeném složení, postupně se ale připojí i zahraniční posily a další reprezentantky. První přípravné zápasy se odehrají doma na konci srpna proti Olympu Praha a Brnu. Budeme to sledovat, stejně jako máme v Merku počasí i dopravu. Buďte s námi dál.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u zpráv. Řidiče v Olomouci čeká v Křelovské ulici dopravní omezení. Kvůli stavbě na železničním přejezdu bude silnice 635 od 8. do 11. srpna uzavřena. Místo tedy budeme muset během těchto dní objet po značené objížďce.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Je čas využít nový depozitář. Vlastivědné muzeum v Olomouci stěhuje své archeologické sbírky do nového depozitáře na Wittgensteinově ulici. Během srpna tam přemístí 100 000 nálezů ze skladů v Chudobíně i z centra Olomouce. Jak píše ČTK, pracovníci muzea každý nález zkontrolují, znovu označí a uloží do moderních regálů. Nový depozitář Národního památkového ústavu otevřený v červnu stál 60 milionů korun a pojme téměř 17 000 beden s artefakty. Kyslík ubývá potokům, řekám, rybníkům a dalším vodním plochám na Blanensku. Jak píše Deník, vysoké teploty a dlouhé sucho snížily hladiny i kvalitu zdejší vody. Rybáři se tu obávají velkých úhynů ryb. Část chovných vod, které vysychaly, už raději s předstihem vylovily.
5: Sport. Neseme taky novinky z olomouckého hokejbalu. Klub HBK Olomouc, dříve All Blacks, buduje od nuly stabilní základnu a bojuje za to, aby sport pro děti znamenal především skvělou partu a dobré mezilidské vztahy, nejenom nahánění výsledků. Předseda klubu Petr Hanák a trenér přípravky Tomáš Martínek v rozhovoru popisují náročné začátky i současný nárůst zájmu. Klub se zaměřuje výhradně na mládež, od nového roku vystupuje pod novou olomouckou identitou HBK Olomouc s orlicí v logu a intenzivně usiluje o vybudování kvalitního zázemí s bezpečným plastovým povrchem přímo v Olomouci. Celý rozhovor si teď můžete přečíst na webu report.cz. Tolik další zprávy, díky, že posloucháte. I o víkendu.
1: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Počasí.
5: V neděli se vrací tropy v plné parádě, teploměry vyletí až na 34, stín bude opět žádané zboží, večer se ukáže mrak s přeháňkou anebo bouřkou, mrkneme na další týden, v pondělí přitopíme pod kotlem ještě víc, čeká nás minimálně 35 stupňů ve stínu, místy se do toho zamíchají bouřky. V úterý a ve středu si na chvilku odfrkneme na přijatelných 26 až 31. Od čtvrtka se zase do toho léto pořádně opře a vyhřeje nás na nekompromisních 36 stupňů Celsia. Víme, jak bude, no vlastně bude hezky. Občas bouřky, teploty nad 30, skvělé léto pokračuje.
0: Doprava.
5: Další dopravní zprávy jsou opět z regionu. Přerov hledá nového dopravce pro své městské autobusy. Vítězná firma bude cestující vozit celých 10 let od roku 2028. Zakázka přesahuje hodnotu 200 milionů korun. Pozor si dávejte aktuálně na Prostějovsku v obci Tištín, kde kvůli budování kanalizace probíhá úplná uzavírka. Objíždí se přes Nezamyslice a Těšice, tady může být silnější provoz. Dobře, dojeďte.
0: Posloucháte Skyrock.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.

0: Tohle je rádio naladěné na večerní jízdu a u našich posluchačů to dneska pořádně žije. Oslavují se narozeniny, sedmdesátiny i čerstvé padesátky, takže se slaví ve velkém stylu. Za malou chvíli probereš ta nejčtenější témata, o kterých se dnes nejvíce debatuje na regionálních webech. Děkujeme za poslech a za to, že v tom jedeš s námi. Přeju ti naprosto perfektní večer a k tomu nálož skvělé muziky.
1: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: I na dovolené můžete mít přehled. Proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Johana Skyrock. Skyrock.
1: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
2: Infoservis vysíláme na Skyrocku během dne každou celou.
1: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
2: Zprávy na Skyrocku hned po celé.
1: Tak nás laďte dál.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Taky v sobotu sledujeme, o čem se píše na regionálních webech. Olomoucké rozárium se v září promění v ráj pro všechny milovníky skvělého jídla. Na první ročník festivalu Chutě kraje dorazí přes 40 stánků s lokálními i světovými specialitami, kulinářskými hvězdami i bohatým rodinným programem. Čtěte více na webu olomouckyrej.cz. Fakultní nemocnice v Olomouci získala jako jediná v Česku špičkový systém nCarter Pro. Tahle technologie funguje jako ultrapřesná čtečka molekul, která lékařům umožňuje bleskově určit ideální léčbu pro onkologické i neurologické pacienty. Píše web olomouckyreport.cz. Přibývající lesní požáry a vlny horka nutí úřady k zpřísňování pravidel. Co všechno vám na zahradě či u lesa hrozí? Za spalování nepovoleného materiálu mohou fyzické osoby dostat pokutu až 50 000 korun, u firem jdou sankce do 100 000. Pozor na pálení trávy i táboráky. Za chyby u ohně hrozí obří pokuty. Čtěte víc na olomouckém deníku. Víme, o čem se píše, a přejeme krásnou sobotu.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Baví nás bavit vás. I v sobotu. Skyrock. Nejlepší.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi. Skyrock.
0: Melodický rock? To je Skyrock.

think it's time for a bit of Cigar Box Boogie.

0: Kalendárium na Skyroku.
1: Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Pěkný 8. srpen na Skyroku. Romantikou v technice začínáme u vzducholodí v roce 1929.
3: Odstartoval Graf Zeppelin na cestu kolem světa. Necelých 237 metrů dlouhá vzducholoď odstartovala ze vzdušného přístavu ve státě New Jersey.
2: Smutná zastávka je u nehody ve Studénce 8. srpna 2008.
4: Náraz osobního vlaku do spadlé konstrukce mostu si tehdy vyžádal 8 lidských životů a na 90 zraněných cestujících. Dodnes není jasné, kdo je za nehodu zodpovědný. Policie obvinila dva inženýry z firmy, která měla manipulaci s mostní konstrukcí na starosti.
2: Divokou rvačkou pokračujeme po zkráceném koncertu Metallica a Guns N' Roses v Montrealu 8. srpna 1992. Jamesa Hetfielda tehdy popálila v půli představení pyrotechnika a Axl Rose se brzy po začátku vystoupení odporučil z jeviště kvůli problémům s hlasem. Fanoušci si pak vyvíjejí vztek v ulicích. Na závěr něco příjemného. K narozeninám blahopřejeme Davidu Evansovi. Kdo to je? The Edge, kytarová ikona U2, je ročník 1961. Zítra přinášíme další perličky, nenechte si je ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie.
1: Skyrock. Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem rádiu další reklamní rozhovor startuje právě teď. Je mladá, talentovaná, ambiciozní, slyšíte ji ve znělkách i předělech našeho vysílání. Hraje divadlo, zpívá s kapelou For Good a zdá se, že si plní všechny své sny. Na telefonu vítáme olomouckou herečku a zpěvačku, naši kamarádku Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
2: Ahoj Luky, zdravím posluchače.
1: Můžeme mít pocit, že žiješ vysněný život. Je to opravdu taková pohoda?
2: Je to náročné, pohoda to úplně jako vždycky není, ale žiju si svůj sen. Jsem vděčná za to, že se mi daří plnit své sny.
1: My si voláme i proto, že s kapelou For Good představujete nový single a videoklip Světlo a stíny. Co vás inspirovalo právě k téhleté písničce a co bys o ní chtěla prozradit?
2: Videoklip Světlo a stíny, samotný nápad z toho to zasadit do toho retra do 60. let, do staré československé televize, do vysílání, to byl nápad našeho producenta Borise Karlova, který byl zároveň i režisérem. To je takový můj protest song, je to ta chvíle, kdy se člověk rozhodne být sám sebou, neposlouchat to, jak by měl žít, všechno dělat podle ostatních, hlavně aby byli ostatní spokojení.
1: Všem našim posluchačům doporučujeme, aby si našli na internetu Natálii Tichánkovou For Good videoklip Světlo a stíny. Já když jsem to viděl poprvé, úplně jsem měl skutečně pocit, že jsme se přepli do té televizní estrády ze 60. let. Co bylo při tom natáčení nejnáročnější?
2: To byla nesmírná zábava, takže asi nic, my to strašně užíváme. A teď, když se na to díváme, tak nás to nesmírně baví, stejně jak tanečník Petr Popov, který tam je trošku znázorněním každého z nás, každého, kdo se rozhodne prostě urvat těm konvencím a dělat si to prostě po svém.

0: Vydáte Světlo a stíny na klasické gramofonové desce.
1: Celé album Světlo a stíny je trošku zasazené do těch 60. let. Já jsem svoje party pěvecké zpívala na mikrofon z 56. od Ellie Fitzgerald. V té rychlosti těch streamovacích služeb prostě myslím si, že tohle má svoje kouzlo.
0: A to nejlepší je, že my, posluchači, fanoušci se na té desce můžeme podílet, můžeme na tom mít svůj finanční podíl.
1: Na Hit-Hitu nabízíme právě odměny, kde si můžete koupit nějakou odměnu. Máme tam třeba hudební lekci s někým z nás, nebo akustický koncert a tak dále, nebo jenom poděkování. Takže zkrátka na Hit-Hitu, když si zadáte prostě projekt Natálie Tichánková Světlo a stíny na vinilu, tak nás tam najdete.
0: Naším hostem byla Natálie Tichánková, olomoucká herečka a jeden z hlasů našeho vysílání a také zpěvačka kapely For Good. Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať má nový singl Světlo a stíny spoustu fanoušků. Naslyšenou.
1: Děkujeme moc, ahoj.
0: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme za dalšími hity.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Rádio Hana.
1: Okruh.
0: Skyrock.
1: Skyrock.
2: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Jdeme na další zprávy. S dětmi můžeme v Uničově častěji navštěvovat dopravní hřiště v parku. Do konce srpna tu má rozšířenou otevírací dobu. Vedle víkendů se mohou děti v Uničově učit pravidla dopravního provozu taky v úterý a ve čtvrtek.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Dva stánky z náměstí v Mohelnici zmizí. Jak píše mohelnický zpravodaj, narušovali architektonickou koncepci centra. Radnice jeden nevyužitý stánek odstraní úplně a druhý nahradí novou stavbou vyhovující stylu města. Zásadní proměnou projde řeka Desná v Rapotíně na Šumpersku. Brzké úpravy mají ustálit její tok a obnovit průtočnost. Stavbaři umístí do vybraných úseků koryta 34 stabilizačních pásů. Píše o tom web Rapotín.cz. Bourání začíná. Demoliční firma se pustila do vyhořelé výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Musí se odstranit do půlky prosince. K bourání se využívá především obří demoliční bagr. Co dělá?
4: Ten stotunový demoliční stroj s tím ramenem prostě s tou výškou na 42 metrů prostě začne těma hydraulickýma nůžkama se střihávat z té jižní části postupně z vrchu dolů jednotlivé patra.
3: Říká ke způsobu bourání vyhořelé budovy ve Zlíně zástupce majitele budovy Marcel Schmidt.
0: Sport.
3: Fotbalová Sigma Olomouc dlouhodobě scháněla hráče na levou stranu obrany a už ho má, potvrdila příchod rychlého švédského obránce Antona Ekerota. Je historicky prvním švédským hráčem v Sigmě.
0: Počasí.
5: V neděli se vrací tropy v plné parádě. Teploměry vyletí až na 34. Stín bude opět žádané zboží. Večer se ukáže mrak s přeháňkou anebo bouřkou. Mrkneme na další týden. V pondělí přitopíme pod kotlem ještě víc. Čeká nás minimálně 35 stupňů ve stínu. Místy se do toho zamíchají bouřky. V úterý a ve středu si nad chvilku odfrkneme na přijatelných 26 až 31. Od čtvrtka se zase do toho léto pořádně opře a vyhřeje nás na nekompromisních 36 stupňů Celsia. Víme, jak bude? No vlastně bude hezky. Občas bouřky, teploty nad 30. Skvělé léto pokračuje.
0: Rádio Hana.
1: Okruh.
0: Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 9. srpen se Skyrokem. Dnes zalovíme opravdu hluboko v dějinách. V roce 1173 je položen základní kámen šikmé věže v Pize. Jedna z nejznámějších staveb světa se stavařům začala naklánět ještě týž rok kvůli mělkým základům v měkké hornině. Ještě dodám, že věž sloužila jako zvonice a je celá z bílého mramoru. V ženském rodě pokračujeme a přejeme k narozeninám herečce Audrey Tatu. Tu si vybavíte ve filmu Amélie z Montmartru nebo Šifra mistra Leonarda s Tomem Hanksem. Zajímavé je, že kolem roku jejího narození není jasno. Některé zdroje uvádějí 1976, jiné 78. 100% jasno je u Aleše Brichty. Ikona českého heavy metalu slaví od 9. srpna 1959. Na český rokový Olymp vystoupal s kapelou Arakain, kterou založil v roce 1982 s kytaristou Jiřím Urbanem a bubeníkem Miroslavem Nedvědem. Na závěr 9. srpna 1984 a start World Slavery Tour britských Iron Maiden ve Varšavě, v tehdy socialistickém Polsku. Stávají se první západní skupinou, která přivezla celou koncertní produkci za železnou oponu. Zítra přinášíme další perličky, nenechte si je ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.